0: Gio Mirci Metzlich nam Saspiva, Bertschorgin Vazacie, Anitko Saschice Nastopic, chceme Sportovac.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos, Sport.
2: Prini Serbski Supercup starobnije klasy modzine deje sportowa jednotka Kruščic piatkwe w obwoku sportowa Svedzenia przebedła. Jadwiga Richterowa zamowita za kopanski dorost SJC.
3: Sme so jara veseli, že sme opravdu všetky 5 srbské mužstva za to dobyč mali. Vobdeli sú so Radvo, Nevilčice, Pančice, Kruščica a Relbice. A tuniorový modus by každý napřečo každým, dokud sme nerovnú ličbu mali, tak sme so rozsudili, že každý napřečo každým reje 15 menšine. A s tým sme na koncu mali dobyčore a to by SJ Nevilčice.
2: Kompliment ze stron samowitych SJC sudnickiemu kolektywie Metody Paulike, Ludwigi Jakubasze a Mateowej Grubore. Koparske wusletki mużojo Wyższa Liga a Krajna Liga. Jednota Rudolstadt Budysa Budyszin 0-0, Drezdzianski SC.

0: Bethojin. Dziewic a cicecie, no a litmaštu je generácie, viacore generácie modosne chučne tak voblivou, kajš je to Achim Brankačk činiu. Rodžiny 21. augusta 1906 a 20. Tak svedčíme nekotrých dňach jeho stote posmiatne narodniny. Szymon Hiduška je nám včera hižo v obšione vo jeho živieniu a skutkovaniu povedal, k tomu je so rozmovial z Rezu Šinovi, niedeši direktorku serbského gymnázia, kýž je Achima Brankačka ze všelakých stron tiež zeznava. Tu je krutký vúrysk včerašieho nedženého vúsovania.
1: Skoro 5 let desatko stieše Achim Brankačk pred Radvorským korom meja. Žiadna često je na 50, je on dirigentský kiež kvot Júria Vínaria pševzal a si on hač do leta žiadna često 98 zďažal. Jako dirigent je Brankačk vedžal, kotre metódy ma pola dorosčených vúživač, zoby pravie vysokú kvalitu skora čerpač mou.
2: Wenn ihr wünscht, oder wir uns so nicht dort bitte für mich, so ein Derby gute Butch, alle wenn ihr schätze, bei meinem Satz, da und ich bei dem Drude da gebrei und na ja, wem, so ist über Mutschni, so ist über zu den Jolly, an ich ist zu bestimmt zu dir, aber du habe heute eine nette Zuschauer, ne, hey. Da, wer ihr habe wohl, ja, wir passen gut zu lebst, ja, nur Rollo rauer.
1: Prei Risa Schenoa, gische Tedde Korea Spewawa. Skoro runočasnie je Brankačk tiež kôr prinie serbské kultúrne brigády, ako dirigent pševzal. Žiadna čisto cia 50, ako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A potom hač to žiadna čisto 88.
2: A když je on stav pred brigádu, no aj, vôjde bo krúte, dorazne, ale vôjde tiež, když sú potom v úprave boli, no, tam je on s tými Holzami schossen wir schon, das nehmen wir mehrere Attack. Also da mir nur braucht ihr hier ihren Bratne Tschowski, Batscha, dem Schulerem Namakau, aber mehr auch Schulere, das ist ja mal.
1: Jedna z wiele zasłużbo Achima Brankačka by, zo je so stajnie o to starał, zo so korowe spiewy tyś narawaja a wusywaja. Szako bychu jemu nimo spiewania, tyś so dale wuwiwace techniske możnosti wiedome.
2: Wenn ihr sam aktivne schak narrechau rozwas abo stüche bo so do bis so da hat do bis so narawat na psikwa du bische potreba kirlusche narawat no hai ja wem das mo mo wedobrosit sach narawali we kapauze we rojenche dokisch bische potreba atak hai wenn ihr video und potrebu abo jesi dau preich so je da da hat da ja treba aber nun to tischinio. Pani Unto opravdu aktivne sam organizoval, za moža sa vestovice narovať.
1: Hišče dženca čerpaja tak rozvosovnice, korovi dirigenča a vúčerio, ale tež serbsce vedomostnice a staviznario z toho, što je Achim Brankačk za čas svojho živenia stvoril abo nastajil.
0: Aj slyšeli sme vúriesk z čerošeho nedženého vúsevania k Achime Brankačke skvadnostne jeho stotých posmiertných narodnín, što je što nie slyšal to zapas a chce vo jeho živeniu a skutkovaniu viace zonič kompletne vúsevanie. Namakače dženca bi od dňa na našich stronách internetče, našej dámotný app MDR Serbia a tiež sovi ako podcast v ARD Sounds. No a piatk, 21. augusta, ešte potom vútrobne vítaní do Radvoria pri tamnišej starej cirkvičce sa vopomienská táfla odkruje, ktorúž sú ponovili, ko meja preproša a tiež nedom ništo tomu zaspiva na česť dôletného dirigenta Kura. Piatk, Pečich Radvoriu, to buče. No a što sú dalšie pokyvy. Do dženstnýšieho dňa, do nového týdženia, nedom to vám přeradžu tu serbským rozhlasom.

0: Jesach, Menschino, das ist sicher, da kann ich dich auch preine. Jensa Vietscher, Vulka Party, Miwachi Zach.
1: Satkula.
2: Bierskie zrunane, Sakis, Pschiotowane a skupine Wulosowane, tak môže so náš Vulki Finale Beachvolleyballovej Ture 2026 potajkým zájíč. 20. Mústvo vojuje Bobke Cichanskej hali Miwachicach vo Vulki a horco požadane pokal Zatkule, to nemieli na žaden pad zakomžič. V sociálnych sečach namakáče odpovedné skupiny, zetkáme so s dubkom 17 hodín Miwachicach a na pošestčích so priniere zavizdaté. Veselíme so na horce boje a silný volejbul, kajštež na riane večok serbskej zromadnosti.
1: Zatkula.
3: Zatkula. Nič sa večok.

G svoj puč, dženca za so šulski puč vod dženčnišče od nja. Dženca je prini šulski džina, to je nas docpiva Rijana Povist, direktor ki vše šule v Oklecach, Diane Šovčine. Vona přeje všem šulakam a šulariam zajímavé a úspěšné nové šulske leto. Vodkannym riadoniam dosť moco za šitke vúžadania dajkeho posledného šulského leta v úspech pri púvaniach a vieza tiež dobre ideje za púče do príchoda. No a piatým letnikam a tiež šulským nováčkam mnoho čipnoty a za všetko nové tiež všem zromadne veselo a zmúžitosť sa na púč podať, prašenia stájeť a za najlepšími vústetkami pýtať. Mene všetkých vúčakov a vúčerjov zu rozprajč, co by jahone v Užice, přeje tež starším reálne doživenia a vokomiky šulským leče 2006 a 23 a 7 a 23 na spomožné zromadné dživo s vujkým vúvakom. A ja to by za tež všetkým šulským nováčkam, to je tola reálna motivácia do dňa. Bettina a ja sa přečam prvšo rádi přízam k nemoj a nedom preradžimoj tež starším a šulariam, što vás očakuje nového tutým šulským leče. Šako je tež nových pravidlov. Viac o tým nedom tu, serbským rozhlasu.

0: Tischvolley Bichurastu, Rastam, Satkula, Beachvolley Baluatura, Jensa. Je wulki finale, 23 mustwo je przyzwene, a šo je spriotowane miło čicach. Za sportočemi a sportocami leža 9 staciu, 9 mistno, gdzieś je so beach volleyballica rau, tak veleka šišče ženie, a to se te abo tam ne mezvo, čo huščišo vidžal, abo tež mjeno tu zaslyšal tež serbským rozbosu. Mies sta vobdženikami je beno šota raz cioch nade Show, kisch suche ja nikak, klitusche Beachtoure Radia Satkule, nikak tisch ktamu.
1: Netko und Chaka Ulki Finale Miwa Chitzach. A Finale Mese Stazio sei schuch digi nach Prawidone Dotzbeu, hustode samo dobeu je Elias Kumos Budeschina. Mestem je hijo leta doa podla, dusa dus reihe wesnate mustwe Sambuka Allstars, husto pak tisch druich Konstellatiach pod Schellakimi Menami. Animale stajne me s najlepšimi, kaj še slyšeč.
2: To je mústvo okolo Eliasa Komora.
3: O, silný blok Eliasa Komora.
4: A Elias Komor přijúza.
2: Elias Komor přistají.
4: Silný blok od Eliasa Komora. A ještě jenom blok.
2: To by nádavok přijúzáte od Eliasa Komora.
4: Smokne tom bůl.
5: Zambuka! Zambuka!
6: Hej, to trichy, ale prajde zátko Beachtoura, jebo prajde za mě na vůjkot na věc. My jsme již tak se 14 letami započeli na Beachtouru Soburáč a tak jsme se tež jako tým Zambuka Allstars tam namakali. A vyzo, že nás vo športu vůbecovaně, a vyzo tež jen, aby tamhle turnier tež dobyč. Ale što je za mě opravdu, popro míše vážnější, so zetkováš so kýže punželu, so vidíš veľa znatých ľudí, so přinžeš meso budú rozmovy.
1: Vizoraj Elias Kumotejš za so dženca na finálu Miočicach sobu. Jako Sambuka Allstars maja šanzu štvrtý kruč za sobu pokal sobu domoj zač. Jedne mezo, čo kise leca na kúždej stácii 9 razu vidžal, je Ema Šustrec ze Šunova, kýž raje sama aktívne vo Vorklecach. Za ňu je Beachtoura krúte termín.
7: Also es ist ja dann litte voller Küche Stazio pola, wo er rika samme ja nicht so ja welle znatig Ludo Video, so muss ja so seste mi rosmoyec, abschess so reio sammer, du hast für ja dich rade tun Chance, huji wir haben's pschetscher lieber Romadrat.
1: K svojim pschetscherlam na Beachtoure jedje tisch kujde de gen Phil Bulank, jeli ne hune dolu, so sydne na koleso, a smali z ním na Stazie Beachtoure. A to ze žičenia pola hodžia hač do mez druhým nebe, či Skulova a Rožanta. A noce potom zase domoj tepta. To so kilometry naliča.
8: A nie, tak konkrétne nemôžu to prajť. Also, ja myslím si, jenojš k Rožant a Roča sú to nekak dvaja štúrci, hej? A ja spúcham hudžbu a potom tún čas a tún púč, keď sa to vyží.
1: Týždenca so mode svetlo vosatý muž z morgantnej frizuru zase na púč do Miočic poda a noce zase sám domoj. To je potom vesové, že je mu svirné ekoleso mačare Puč znamenča trošku uloži.
0: No vidíš, sta modých ľudí, vidíš kúždu punželu na Satkula Beachtoure a dženca na finálu tež zaso Eliasa, Emu a Fila. Všice cio, chceš vo pokal vojovač, vod dženca poteky môže češtiovač, tež ráde večer vod vosmich rádio Satkulu zapiknič, abo večer vod poponiu, aj večer vod pečich namestne. Nenom je šeštodžin, džejat nače, tu je Vouka, detektív.

0: Polícia z Čili.
1: V sobotu ráno záhe je 18-letný se svojím oplom ze smíra Lubuša pšijú a kružným vopkáče pola Kotečanského mňa z nezbožiu. On zrazu do pobočnej planky zjedže potom kružným vopkáče celé jednore rúne von a prásne 100 metrů dále do štoma. On sa nezraní, za to pak jeho 18-letný sobu jedúci Češko, 0,7 promilu alkohola zvieščiču pola mladého šoféra. Nimo toho by hun po nezbožu spýtal sa z miest na nezboža.

0: zdajo, do nového šulského dňa je na posedmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Na pěč serbských dále vedoucích šulách buddhistským v okresu startuje dženca podobné vele děti do pětoletníka kajš loni. Andrea Kišce nás nádrobnosti mi.
3: Po aktuálnych líčbách krajného zariada za šulu a kubvanie je jich na štyrioch serbských vyšších šulách a na serbským gymnáziu Budešinie dohromady 186 šulákov a šulerjov, loni bie jich 189. V Rajbicach stúpa líčba od 20 na 28 a v Radvorju od 8.30 na 4.40. Nešto menej dzieci 5. letniku je porno tomu ve Voklecach, 2.30 miesto loni 6.30 a na serbskej vyššej šuli v Budešine 2.20 miesto 30. Na serbskim gymnáziu v Budešine maja v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: V osebe jasne stupa ličba šulerjov a šulerko z Orelskim v okresu na vyššej šuli nemsko-serbskeho šulského kompleksa Slepom. Tam započne 60 žiči cioch 5. riadoniach, loni bych 6-40. Nidže 800 posta hostši je čera na zelovú nedelu do Zeživinskeje a zelovie zárody kloštra Marínie v jezde Pančicach Kukove přikvatalo. Kaž tamniša mištorská zárodnica Antje Majzorová na naprašovanie zdžili, bieme s opetovarimi lica skýre viace z všelakých končín nimskeje hač domorodnoch. Na zelových a regionálnych vikách poskyčích u vikovarjo miestrujem vince, mydva, volie a čaj z domiacich zelo. Kultúrne v obrubi popudňo miestrujem serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelo u nedželu zárodže kloštra Marina Viezda zakončích s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom Ščapanom a superintendentom Tilmanom Popom. V buddhistskim okresu je tu kvílu mnoho češko transportu na drohách po vsach popuču. To potrichí tiež vo sebe sýpši S100 mes Kamencom a Budešinom. Pšičina je tvarnišo na A4 mes Ohonom a Svoni Boršču zžili krajne zariad za drohotvar a vopkat na naprašovanie. Tvarnišo nesmie so vúžívač od jezdži dvokotrež sú širše hač cia po metru. Tohodla dobia tute vupokazane v objestki vúžívač. Češko transporty zväčša v osebite auto převodžuje a treba ja dôlnosť od zariadu. Ruženčanske vesne tovarstvo pri Marijinej studničce je včera po nešporie ponovenú vesnú tovarstvovú rumnosť vesnankam a vesnaniam přepodalo. Minienuch cioch miesacach sú čvonky a čvonojo tovarstva zromadne z viesnej rádu stvú s pomocou spichuanských sredku z regionálneho budžeja, regionálne managementa honio Vúžiska hola a haty zanírovali. Vôni čežišči ponovenia bešte akustika a bezbariernosť. A to bych upovešte, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Viedro
2: Dženca, ketro minjate votranja a tiež stajne za sobiehu dňa so zárima a podišťuje s blakami samo s krupami, tak to reka. A živé slibro hýba som je s 19 a 22 stopňami.
0: No a dnes sa vaký ešte bliska? Na drohách na A4 a to nás mi Franko Brod nad Mohanom, mi s Drežďanami, novým miestom. A Drežďanami Hellerauom. Inak voko na tamun sme nasmier Drežďanu v Užicu. Mies Drežďanami novo miesto ma Hellerauom. Tak voko je praje a to chcú tiež ište dodať. Jeli chci, že a studenče den sa rano ište snano do Lipska, hač runeš maja rune zemestarske prozine při za Cyroškom nosnom na Aštonače. Tam je vopkat so kopi 5 kilometrov, dokež by tam nezbožo 20 či menšinu treba četleje. Jeli nešto ište z našej domizny v Užice mače, zdilč nám to rade, Bettina a ja so veseli moj.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 po na posedemiche. Dobrý start. Do nového týdenia, do nového dňa, do nového šulského leta.

A što iš cedženca kolesovat, što mu možu jako cíl miločice doporučić? Šako je dženca vujki finale Zatkula Beach volejbulové ture Miločecach. Vod večer peči se tam za bulom honi. Zajímce sú vutrovne vítani a Zatkula. Vod večer 8. live rozpravia. S dypkom startom do nového šulského leta je od dženca Vúžiska kúpe ve Vojarecach zaurená a to hač do konca mesaca. Tež ty sú šulera trošku zrúdni, zo zrbia dženca zaso do šule je dženca zaso ketro vesova punžela. Happy Monday, Budyšinie, dženca pod hesvom Môj Tvoj náš Budyšin. K 25. ráze chci ťa dopokázať, že je miesto Budyšin písané a prevšoriané z dobrý húčbu a tiež v ústajencu. Dženca k 25. ráze od 5. do 7. na námestie pred Michalský cirkviu. Jutze je gmenska rada, bo se skadžuje gmenska rada ve Vujki Dubrave, od večer na po 7. diskutuja tam radičeljo, no a v obedlerjo a zajmce su tež k tomu vutrovne vitani. Mordžina do prietka. Přichodnú sobotu sú zajímce na Powerserb do Nuknice vitani přizvuče rade Vaš Mordžinský klub. Rejovanskú skupinu alebo prečeský kru přes Instagram podľa serbského mordžinského tovarstva Pauka alebo při tamnejším mordžinským klube Nuknice, Nupra, oni rekaja tam. Pečo mili znajmenša jedne mústve byč, přeco tyž jedna žona sú podľa haja sobotu, potom je vúbidžovaný na pociuch a potom je aftershow party a to při Kopšinjanským rodžišču.

Oshu Boladai Konrad Zeiner Sidam Hodgin Nidam Zinacheje a Geika Bitter Sensatia Litusch Europski Mistostwo Puanju Parisu Stanasche Sitatesh Wabladali Sabatu Jakoje Giatnach Litne Johannes Liebmann Natisatz Betsto Metro Puanju Nove Switterbe Rekord. Kort nastajum. Rune Hakle je maturovau a misac hanisto viac cidženju potem nove svitobe rekord nastajum. Džijat nač letne talent a gajki to vukon bie 4 sekunde spišniši hač stare rekord. Televizii bi potekim jasne vidjeć, zobje do žotije imaginarnije linije, kiš tak prajne tutun svitobe rekord, no pokaza po bazenku Jezdio możesz rec, a puał, a dopuał. Zacjanych syczach suso nikocy sama praszeli, hacz dreje smu, a nitko tyś skończny raz dojewa. Tak wujki by czasowy plus dziejatnacz letnego, kisze se na 1,5 kilometrach wiezo złoto z tym wudobym. Cyłko nie treba się, za to 14 męczino, a 6,23 sekundo, złota medalia 4 sekundo, što się obchodzi hubarska dystanca, hubarska zuma spiszniszo. Hač stare rekord. A to by hižo druha medalia za džiatnač letného na 800 metrach by tež najspišnejší a je tak tež si tam zvoto vúdobil nový rekord, pak tam nážel nastaju neje. Tu išmime so přes dalše riane voko Miki z Nimeselič při svetových mištostvách aber tež při olympijských hrách. No a što sú serbsce športovce kunst týdenia všetko vúriadného zmištrovali, Jan Rea nám nedom o tom rozpravia tu serbským rozvosu by Knavo som je, nám zaspeva nitko mezinárodná vumioča Ariana Grande, kýž je pripovedživa, zo chci nitko najprv raz přestavku činič a so vážnym vieckam živeniu vinovač. Ale nám ešte raz zaspeva tu serbským rozhlasom.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosmus. Sport.
1: Prini, Serbski Supercup, starobnije klasse, Mojine Deje, Sportober Jednotka Kruščice, Piatkve, Wobuku, Sportober, Svedženja Pševedva. Jadwiga Richterova, Samovita, Zakopanski Dorost, SJC.
2: Sme so jara veseli, že sme opravdu všetky 5 serbské mužstva za to dobyč mali. Vobdeli sú so Radvo, Nevelčice, Pančice, Kruščica a Ralbice. A turnierový modus by každý napřečo každým, dokud jsme nerovnou ličbu měli, tak jsme se rozsudili, že každý napřečo každým reje 15 menšiny. A s tím jsme na konci měli dobyčore a to by SJ Nebylčice.
1: Kompliment ze stron samovitých SJC sudnickému kolektivu Metody Paulike, Ludvige Jakubaše a Matejové Grubore. Koparske wuslitki mužojo Vyša Liga a Krajna Liga. Jednota Rudolstadt Budesa Budešin 0-0 a Drežďanský SC, to je cilk, v kotrym šraje Horčan Damian Jork, je přečivo FC Grimas 2-4 podležav. Za DSC by to v druhej re hižo druha porážka. Vokresna Vyša Liga, zazběhové dobeče 3-0 svečachu 5 kvečo Ralbičanscy Sokolio Kruščicach. Rota celichu Niklas Schneider, Alexander Wauda a Richard Schneider. V samstnym času doby cuk post Germanie Budešim přečivo zastupnictvu z horného kraja Sprevia ze 4-2. Za poštovníkov by jedna rota rodžene pančan Klemens Mechela celiu. Rakece Malešece 2-2 a Hore Kulov 3-5. Ra na orach bez dobom na rotach najbohača. Wobaj koparski cukaj Radvorski a tyž Nebelčanski staj v okresni Lize Štafla 2 s nerozsudnym úsledkom 2-2 startovavoj. Hosčo z Radvoria mejachu minakale trochu zboža. Najprede by Marlon Wenzel 1-0 celiu, potom hosčičelo išče do přestavky Runa 2-1 z Vertnechu, doniž minakaučank 2-2 ze samorotami Njevu Runa. Nebelčenio na kvadachu doma zastatk 0-2 přečivo hosčom z Váza, rota za SJN celišta Jonas Kraučík a Florian Domš. Marina Vězda TSV Počnica 0-4 a SJ Kruščice druhé mužstvo FSV Wute 1-1, za Kruščanou by Mato Gisvauk 1-0 celiu. Športový pokyva ještě od popodňu pečích převedže so dženca v Mivočicách vůlke zadkula bičfinále a od večera na posedmých raje v Ralbicách stará kopanská garda Sokova Ralbice Hroky přečivo starým knězem Vojerovského FC.

0: denn hier? Na, wo war's mich? Noa steuer nur ho. Na, schi domi is nir. Da wir Bettina.
1: Serbski Roswurs. Poješče. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre Rania. Na pech serbskich dale werdu zur Schulach budeskim Wokrisu startuje dženca podobne vele dječi do 5. letnika kaj šloni. Andrea Kišce nas nadrobnosćemi.
3: Po aktuálnych liczbach krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbskich vyšších šulach a na serbskim gymnáziu Budešinie dohromady 186 šulakov a šulerjov, loni bie ich 189. V Rajbicach stúpa liczba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je porno tomu v Voklecach, 20 miesto loni 36. A na serbskej vyššej šuli v Budešine 22 miesto 30. Na serbskom gymnáziu v Budešine majú v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov, 5 menia hač loni.
2: Vo sebe jasne, stúpa ličba šulerjov a šulerkov z Orelským okresu na vyššej šuli Nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dzieci, cioch 5 riadoniach loni behých 46. Niedzie 800 pusta hości je czera na zelu niedzielu do Zeživinskie a zeluje zarody klostra Marinie w Zdopanczycach Kukowie przykwatało. Kaž tamniša mištorska zarodnica Antje Majzorova na naprašovanie zdjeli, bieme s opetuarimi lica skere viace ze šelakých končin nimskie hač domorodnoch. Na zelových a regionálnych vikách poskyčích u vikovario miestru im vince, mydva, volie a čaj z domiacich zelo. Kultúrne v obrubi popudňo miestru im serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelovú nedelu zarodže kloštra Marina Vizda zakončíhu s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Přepetovanie po voroženiu budyského tuarstva Divine Jean přes trie pravicarskú skupinu januáre 2025 je so bez vúsledka zakončilo. Kajž státne rečníctvo ze Zorelca zžili, nesú so žani v obdželení skučičeľo zviesčič moli. Tež nadpad na osoby pred budyským vodžinským klubom Kurti v júliu 2024 so dale nepřepetuje. Tež tam nesú moli žanoch skučičelu vúsledžič. Při nadpadže pred 2 letoma je pozdatne pravicarská skupina 2 osoby zraniva. Ruženčanske viesne tuarstvo při Marini Studničce je včera po nešporie ponovienu viesnu tuarstvovú rumnosť viesňankám a viesňanám přepodalo. Minenoch cioch mesacach sú čvonojo tuarstva zromadne z viesnej rádu stvú s pomocou spichovanských sredku z regionálneho budžeja Honio Vúžiska hola a hatu zanirovali. Vône čežišči ponovenia biešte akustika a bezbariernosť. A to oni bychu naše povieště, když namakáče týž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A tu budušině je so dženca votrania jižo mocně zarímalo, převěli dešovalo, so jiště nie. To dženca běhu dňa teka měšenca vostanie. Stane zaso, so s blakami tež raz mocnišo dešuje a zaríma a to šo měs 19 a 22 stopněmi.
0: A zabyska so tež na drohách. Na 4 nás mě Drežany Vúžica, mě s Drežanami Novým Miestom a Drežanami Hellerauom. Tu už vám dobu a věstu jizbu. Dženca na prvním dňu šule. A tež vězo na džencniši punželi nové start do dňa. Peč po napu 8 s Bettinu a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
0: A my tam pokukneme na džencniši. Zatkula, Beachvolley, bulové finále Miłoczycach a kotre znate vosobiny naše Beachvolley bulové ture. Tam tež dženca zaso vúladáme.

0: Jensa, je tak daloko, nic je noš prini šuski džen, ale tež vujki finale. Beach Toure Zatkule, 20 mustvov je přizevene, a šo je spšiotovane miłočicach za športočemi a športocami leža 9 staciju. 9 mestnov, džiš je so beach volleyball leca rau. Tak veleka šišče ženje, to s te, abo tam ne mjerzvo, čo tež hušči šo vidžav, abo tež mjeno zaspe. Schau, nicht nur Satkuli, aber die Stuplanas reinschim raus, was du mir star Wobdjenikami je Beno Schota zjoch nadischo, kisch swusche ja nikak kletusche Beachtoure Bärstwilla ktisch domu.
1: Netko und Chaka Ulki Finale Miłočicach. A finale meze stacio zajšuj tydži nach pravidu nedocpil, hustody samo dobil je Elias Kumo z Budešina. Mestem je hižo leta doopodla, dysa dys raje v znate mustve Zambuka All-Stars, husto pak tež druhých konstelacijach pod všelakými menami. Animale stajne me s najlepšimi, kaj še slyšeč.
2: To je mústvo okolo Eliasa Komora.
3: O, silný blok Eliasa Komora.
4: A Elias Komor přijúza.
2: Elias Komor přistají.
4: Silný blok od Eliasa Komora. A ještě jenom blok.
2: To by nádavok přijúzáte od Eliasa Komora.
4: Smokne tom bůl.
5: Zambuka! Zambuka!
6: Hej, to trichy, a dobu prajde zadko beach toura, jebo prajde za mene vujkot na vec. My jsme již tak s 14 letami započeli na beach touru Soburač a tak jsme se tež jako tým Zambuka All-Stars tam namakali. A vizor, že nás vo športu vůbidžovanie, a vizor tež jen, aber tam ne turnier tež dobyč. Ale što je za mene opravdu, popro mišče važnější, so zetkavaš so kuže punžilu, so vidíš veľa znatých ľudí, so přinžeš meso budu rozmovy.
1: Vizoraj Elias Kumo tež za so dženca na finálu Miłočicach sobu. Jako Zambuka All-Stars maja šanzu štvrtý kruč za sobu pokal sobu domoj zač. Jedne mezo, čo ki se leca na kuždej stácii 9 razu vidžal, je Ema Šustrec ze Šunova, kiž raje sama aktívne vo Vorklecach. Za ňu je beach toura krúte termín.
7: Also es ist ja dann litter voller Küche Stadtzug voll aber Rika sagen ja nicht so ja welle natürlich Ludo Video so muss ja so selbst mir rausmachen abschließt also Rayo Summer du hast für ja die gerade tun Chance Hugi wir haben's Pschetscher im Romantrat.
1: Ksuem Pschetscherlam na Beach Tour jede Tisch Küche de Jen Phil Bulank jeli ne hune Dolu so sidne nakoleso as mali z ním na stacie Beach Tour. A to ze žičenia pola hodžia hač do mez druhým nebečic, kulova a rožanta. A noc se potom zaso domoj tepta. To so kilometre naliča.
8: A nie, tak konkrétne nemôžu to prajíť. Also, ja myslím si, jenojšky rožant a roča sú to nekak 2 štvrtci, hej? A ja spúcham hudžbu a potom tún čas a tún púč, keď sa to vyží.
1: Týždenca so mode svetlovosatý muž z morgantnej frizuru zaso na púč do Miłočic poda, a noce zaso sám domoj. To je potom vesové, že je mu svirné ekoleso mačare, puč znamenča trošku uloži.
0: Aj, sta modrých ľudí, vidíš kúždu punželu na Zatkula Beach Toure a dženca na finálu tež zaso Eliasa, emu a Fila. Šice cio chcíža ráde požadane pokal dobyč. Za počátk, zaušich sportovcov je popodňu péčich a vulosované štafle namakače na našim kanále na Instagrame MDR Serbia. Zaušich tých, kýž sú doma a potom chcíža připoskáč od vás mich ríka Zatkulu zapíknič, abo najlepé sami se nimo přinž dojič do Miłočic. A si tam môžeš rieť bezvier takú ľuchkú vesnú fetu vesnú svedenskú atmosféru ľubiť štát. Sedom hodžín 2 štodce, či je?

máš, jak na 1. mája a já zájem udržení naší iluze ráje. Od tvý modly předstírám zájem, tvou vírou si klidně duši zasviním a potom tě z toho zas a zasviním. Udělám vše, co ti na očích vidím, za to se nenávidím, za to tě nenávidím. Jsi moje zlato.

máš jak na 1. mája a já zájem udržení naší iluze ráje. Od tvý mordy předstírám zájem, tvou vírou si klidně duši zasviním a potom tě z toho zas a zasviním. Udělám vše, co ti na očích vidím, za to se nenávidím, za to tě nenávidím. Jsi moje zlato.

krasne francuski spio leti su serbskim rozvosu. Ste mi je vosom hočin 20 čas za narodninari, a ti šnidom narodninace gratulujeme. Rajnči postro, kvata mjetko menujce do Pančic Kukova, Bedrichec manželski maj. Přejeme z Božo. A to so Reza Bedrichova, tež Beno Bedrich přes vulky zromadny narodninsky kvěče na kuchynskym blíže veselitaj. Reza Bedrichova má dženca svoje 5 a 80 a Beno Bedrich svoje 1 a 90 narodniny. Vele zboža, bože žonovanie, kajž tež strovotu, a ľubi svojbný ešte dodaja nadal dobrú strovotu. Stajne svunčko ve vútrobe a přeco nadosť ľubých vopetovariov a pomocníkov, ký so vo váju staraja, když je treba. To přija, si dieči ze svojbnými z vútroby gratuluja a džakuja so s dobom zaušu přikinosť, čopvotu, pomoc a tyž radu. A čice dodaja išče, vostajn taj, daj kaj vjesovaj a spokojnaj, a dokež staj, Reza a tyž Beno, kure lipje sobu spivavoj, seda nitko sovi rjana narodninstaka stučka, v pisanej kišce wiele zboža k dvojnym narodninám dženca do Pančic Kukova.

0: je napodivečích.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Na pěč serbských dále vedoucích šulách budyským v okresu startuje dženca podobné velé děti do 5. letníka kež loni. Andrea Kišce nazná drobnostěmi.
3: Po aktuálnych líčbách krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbských vyšších šulách a na serbským gymnáziu Budyšinie dohromady 186 šulákov a šulerjov, loni bie ich 189. V Rajbicach stúpa líčba od 20 na 28 a v Radvorju od 38 na 44. Nešto menej dzieci 5. letniku je plno tomu ve Voklecach, 32 miesto loni 36 a na serbskej vyšší šuli v Budyšine 22 miesto 30. Na serbskom gymnáziu v Budyšine majú v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerku Zorilským v okresu na vyššej šuli nemsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 60 žiči cioch 5 riadoniach, loni behich 46. Nidže 800 posta hosči je včera na zelovú nedelu do Zeživinskeje a zelovie zárody kloštra Marinie v jezde Pančicach Kukove přikvatalo. Kajž tamniša mištorská zárodnica Antje Majzerová na naprašovanie z Žili by mi s opetvarimi lieca skýre viace ze šelakých končí Nemskeje hač domorodných. Na zelových a regionálnych výkach poskyčichu výkovario miestruhým vince, mydva, volie a čaj z domiacich zelov. Kultúrne v obrubi popodňo miestruhým serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelovú nedelu zárodže kloštra Marina Viezda zakončichu s ekumenickým nešporom, stachanským farariom Vitom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Budyskim v okresu je tu kvílu mnoho češko transportu na drohách po usách popuču. To potrichy tiež vo sebe sýpši S100 mes kamencom a Budyšinom. Pšičina je tvarnišťo na A4 mes Uhonom a Svoniborsču zžili krajný zariad za drohotvar a vopkat na naprašovanie. Tvarnišťo nesmie so vúživač od jezdžidvu, kotrež sú širše hač 3,5 metru. Tohodla dobia tute vupokazane v objestky vúživač. Češko transporty zväčša vo sebi ta auto převodžuje a treba ja dovolnosť švod zariadu. Ružinčanské viesne tovarstvo pri Marijine Studničce je včera po nešpore ponoveniu viesnu tovarstvovú rumnosť viesňankám a viesňaniam přepodalo. Minenoch cioch mesacach sú čvonojo tovarstva zromadne z viesnej rádu svú s pomocou spichovanský sredku z regionálneho budžeja Honjovúžiska hola a hatu sanirovali. Vône čežišči ponovenia bešte akustika a bezbariarnosť. A to one bychu naše džensnýše povesče, kýž namakače cúvim rozmierie tiež cúvi deň na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, Rune, so tu Budyšine slunco, smeje rajnče slunco, potom so je so ráno trochu zári, malo dženca bývu dňa dále miešinca. Drude slunco s blakami tiež ešte raz nevedra rímania a samo krúpy vedra rio vysša a to šopši maximálne 22 stopňach.
0: A tu je Bobcat, vytvoje rozmierie na drohách všetko dere beží, jenož bőskáč tunstý. Na A4 nás mi Drežany, Vúžica, mi s Drežanami nebo miestom a Drežany Hellerau. Tu už vám dobrý start do prvního šulského dňa, do nového týdženia s Bettinou a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
0: A ze skupinu Holásky. Ejo, 4 po napodživečiche.

0: Aj hudžba je riječ.
1: Hudžba je riječ, ki zjedno ča. To je Rene Prajo, Donat, Holaski, EO, tu serbskim rozvosu, vosom po Napo od Živečiche. A rone sme bolšach o tem smyšeli, zo je tu kvilu mnoho češko transportu na droach a sach popuču vosebe na Estormie s Kamencom a Budešinom a tak tiež zejcar, džiš so kšižuje taj Estor a Estor a jeden. Sejice, ma ves, haj, ves, čička, možeš red sliči 12 statoku, a tu kvilu ci a ciceči vobedlerju. A tola maja pšeušo zajímavé stavizny, a sveča tutych dniach jubilej, je tomu lica 605 a 70 let, zo buchu preni raz naspomnene, haj, písomne naspomnene, chcú ište dodač, zejčan Juri Špitank, so hižo dávno ze zajšvosču svoje rodnie se zabiera a kroniku vedže, a nie što škúli z toho je Monice Gerdesovej povedal.
2: Vážny dybk se bie korčma, kýž je so nážel posledných vojnských dňach 1945 odpaliva. Tola do toho bie vobľubované zetkanišťo, nic jenož za kvasariou.
3: Co nejocivé znáte, vody sú zejce korčmy zda menša od počátka 20 let stotka. Veľ zejčanské korčmy sú so črie pšadové, tam by bol jen, ktorýž je v 30 letách Schrie Pschedauern. Müssen wir militärisch Pschi Gottschmi tanken, ja, da Auto, wo Motorske. Ah, da haben wir ja schon das, da Busse war Tschana, ich schon, wo die Adnatsche Utwori, ah, mir hat die Sastra nicht schon gesehen, sag.
2: Jeden Squasso Seichanski Gottschmi, wie was er bitte?
3: Müssen wir militärisch ein Wilke Quas gesehen, sag. Die Adnatsche so stirrer Zitzi. Stirrisch da Hostschi, weil er Krautschik jetzt. Navožená bú Juri Čimora ze Kaminy. Teda vy so prvé tiež už vášno náske bolo, kde sú veľké kvásy byli, sú tie ľudia ich talore a grát sobu šinesli. A tiež šeleké dáre náske. Butra, tele šinčka, no prvé nastalo, a to sú tie môli tú kvás uvotovať, štekan spieco, no? A to sú tie ľudia tým šinčku dávali. Teda sú tam sedeli, súďom na Rezajnca, Horek, kde sceno je bolo.
2: A štož je za modého pachova, kýž chce svojbu založiť kvas, to je za častve vusvedčeného duchovného svedžen primíce.
3: Primíca Bena Špitanka bola 1937, vôsme mýho primícu v Košticách. A to sme zase svedčili. A na to deň sú boli přes 20 srbských duchovných na kurvy, alebo na čurbet. Tým lečo sme mali v Sarbách 37 duchovných srbských.
2: Zavisče je ve voni korčmi dus další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužmi debatoval.
3: Jakub Špitanka tiež byl v Sakském sejme jednu periodu a potom zase voľbu boli, ale ponošišo veľkému škandále. On sa zasadžal za srbskú šulu v Košticách. Tam je bol hode, jen šulský program a to je pomerne nemský bol. Cia cici. A každý ho, sú v Kočme, po Venkec, na Rumaže sedeli, to on tam svaril na to, to manioval, no. A tam sú vysi ľudia krošteni, búria, samozrejme si občačestva. No, Kamenca, NSDAP, tam to vec zapodali. So ein Takretz war in der Nemschino, der hat dann ja wohl, und er muss das halt auch so als Abschino so, in der Schule. Und er hat dann da lösch war, und er hat keine Sehm, aber wenn er darüber so hat am Sack getuert, die war Fraktion, die er sagt, dann was da war, dann haben wir ein Mandat beurteilt.
1: A spešli sme Rune Vúriesk, čeraušieho nedženého vúsevania, 605 a 70 let zejice, štú išto nie svišal, zapas a chce sa vo dalších staviznách a svavných synách viesky. Dále vopčítač alebo naposkač to môže ráde činič a to kompletné vúsevanie namákače na našich stronách internete, našej dámotnej app MDR Serbia a tiež ako podcast bola ARD Sounds. A ešte to chcú dodať, tuto sobotu 22. augusta chceďa zejčenio s hoščimi potom jubilej vosvičič. Za počátk bude sobotu popodňu cuch s kofepičom a tiež kultúrny program sú tam spřijotovali. Ale tam pokúkneme ešte raz do staviznou na stote posmiat národniny Achima Brankačka, když o tom sme vám včera rozpravili a máme ešte malý úryvok z tutého vysielania za vás prihotovaného.

0: Spiva Lisa Jakstedt, Zibel Ginadjevic, hei a wun. Je Lidmaschtu, gisch je wjatzere Generatie modos nöch dag wobli wowau, geisch Achim Brankac, grodjene jeden adwatzete Augusta, giat nachisto schischa, dwatzetschi, dag zwitschime, nikotrniach, jeho stotte posmertne narodnine, a Simon Heduschka, jenam czera wopschirnje, wo jeho żiwieniu a skutkowaniu powiedau, a k tomu jeso rozmowiau z Rezu Szynowej, niedyszy direktorku serbsko gymnazja Budyszynie, gisje Achima Brankaczka ze szelakich stron zeznawa. Tu je krótki wurysk. Čerošo, vusevanja.
1: Skoro 5 let žesatko steješe Achim Brankač pred Radvorským korom meja. Žiatna često jena 50 je on dirigentski kiješ kvot Jurija Vinarja pšeuzau, a si on hač do leta žiatna često 89 zdržal. Jako dirigent je Brankač kvedžal, kotre metode ma pola dorosčenih vuživač, zobe pravje vysoku kvalitu skora čerpač mu.
2: Wun je wiedział, że robi on dyscyplinę stadoc, być we mej. Że on dobi krótko być, ale wun je przecież po moim znaczu, to on też potem drugi tak prajo, no ja wiem, coś było mocniej, coś było co dzień działali, a nieka jeszcze przyjdzie czy dwie, albo dwie po godzinę na te zwyczajnie, no hej. To we jego woły, ja we pozadku cele jeszcze jedną rolę grało.
1: Praje Reza Szynowa, kiedy się tedy w Korie spiewała. Skoro runočasnie je Brankač ktež kooprinje serbske kulturne brigade jako dirigent pšeuzau. Džiatna često cia pežesač, jako bi brigada runje hakle 4 leta stara. A potom hač to džiatna često 88 džesač.
2: A když je on stav pšet brigadu, no hej, von je bo krute, dorazne, ale von je tež, když su potom v uprave boli, no, tam je on s temi Holzami schoss er Buccini, so z nimi mehrere Attack. Also da mir nur braucht ihr hinaus ihren Brenne Tschowski, Baccia, dem Schulerem Namakau, aber mehr als Schuler, das ist ja mal.
1: Jedna z wiele zasłużbo Achima Brankačka by, zo je so stajnie o to starał, zo so korowe spiewy tyś narawaja a wusywaja. Szako bych u jemu nimo spiewania, tyś so dale wuwiwace techniske możnosti wiedome.
2: Wun je sam aktivne šak narečal rozvoz, abo štuš je bol, že dobi so to a to dobi so naravač. Napríklad, kde by še potreba krluše naravač, no, hej. Ja vim, to smo mu v Dobrošicach naravali, v Kapavce, v Ruženče, dokud by še potreba. A tak, hej, wun je videl tu potrebu, abo je si dal prajč, so je to, to a to je treba, a pa ni on to tiš činil. Pani on to opravdu aktivně sam organizoval, so může se vystavit se narovat.
1: Hiště dženca čerpaja tak rozvosovnice, korový dirigenča a vůčerjo, ale tež serbsce vědomostnice a staviznario z toho, štož je Achim Brankač za čas svojho živěňa stvoril abo nastajil.
0: Slyšeli jsme vůrysk čeroše, nedělného vůsovania k Achimi Brankačky, skvádnostně jeho z totych posmrtných národnín a tež tuto vůsovanie namakače se vě tež naši app MDR Serbie a jako podcast MDR Sounds a pjatk 21. augusta, ste potom do Radvoria vítani pri tamnejšej starej cirkvičce, je sa voponienská a ponovená voponienská táfla v odkryje, komeja přeproša a tiež nedom ništo na češť dovoletného dirigenta Kora zaspieva. Piatk, pečich to budže Radvorium.

Ja, to je bol náš penežeský aktuálny magazín. Se nážiam až čumili dobre stát s nami do nového čeženia. Víče stoja zase kultúrne výražky ve srežišču ako všetci na votorách. Žiči mogú se na dalšie zvierece čojnko jaseliš a ja sa jasem okoláš smiem vás jašť přes program. Ja som Anja Koroj-Čvarcová. Žicem šuknom, ako musí živáš spätobne a úspešne tužin a šuknom dovolariam viasové a vedachenské dne.

0: RBB. Serbski program. Serbski program.
1: Jo Zatkula. Dobro večer, Mođina. Zatkula. Je zdobkom 8 a s tým kajš kúždu ponželu čas za radio Zatkulu a dženca očakuje nás te vusovanie. Tun highlight tuto Zatkula leta. Vulky finále beach volleyballové túry 2026 v Miłoczycach so dženca Bobkec Jechanskej haly odmeje a my tam vyzo sme s našim týmom a live rozpravjame. Štú si na koncu vulky pokál zdobuje? To zoniče bejú příchodnejú hodinu. Tu je Radio Zatkula.
2: Zatkula.
3: Môj start do tydženia.
4: Ach, Kala, što máš tydžen sa očo předžiťone? Žence je pundžela. To dala vizo jenoš.
5: Zatkula Beach.

Trenja ra štvorčfinálu zájiva. V tute rie nastupi de na rajni štvieden Zambuka Ostars, potek im zakitova titula přečivo Petr Kluče a na druhém boku na rajni štu 2 raje serbska raketa přečivo Bobkec Svojbje, potek im jarasilne cilky Haj a Mustvo Haj a Malinovki stejte runje tak v štvorčfinálu, to potom nedom seda tuta partia a SMM přečivo Jesačom tež nastupia v štvorčfinálu. Tak, so je skupinská fáza netko nimo, ale kajž sem hižo rozkvat, máme tutun aj woblubovanú Lucky Loser Challenge, ta je so Loni Jara, der repši uzava. A prvný džel tutie challenge bie, so dobiahu mústva do turniera, při přizeveniu nudom jeden tip od teda, čkotre tým dobuče skupinské fáze přerizne najviace dupku a kelko, a čím dokladnýšo sče typovali, čím viace dupku, púčuje v prvným džilu tutie challenge na váš konto, na konto tutých aj 12 mústvo, kocíž so nešcú moli za kaunú fázu kvalifikovať. Po přítomném spive potom naša Ježbeta tu pilne líči a spýta všetko tu práve uhodnočiť. Po přítomném spive potom zoniče, štuje v prvním dželu tutej challenge najviace dobku na romadžiu.

0: Aj pre ní štvorčfinále je so to hudne zakončil a miestrujím sú tam tiež rally Zambuka All-Stars. Potek im haj osobite mústvo jara spraju, oni môža leca potek im k štvortemu ráze za sobu tu náš veľký finále mimo čícach dobyč. Ja si myslím, to je jasné, že sa to dotal nikomu poradilo nie, ale oni sme to tiež již oprajili cečí raz za sobu, to by prvný raz bylo. A netko potek im je možno štvrtý raz dobyč a runie sú sa snadne s dvema dobkom aj odstavka přesadžili. Potek im je ešte šitko nucka, všimný ste kapitán Kašpor Čísvok. Hej, běží dotáž šo po pláne, alebo by tiež již o trošku snadnýšo, ať še si to očakovali?
1: Přesto, že jsme někde popíli, ale uvojá pravdu, na kůže pat, čo po pláně běží, možno dvě snadně rýmily, ale nekak to po nás tak jelzo, možno po na konci šetce s jenom alebo dvěmi dobkami přesadit, můžeme a aj musíme hrát čo ta jara spokojím.
0: To by se tiež jedna vysta kvalita potom takého turnírového mužstva, když potom na dobk tiež funguje a tiež by taky snadný ryb, on se na konci toho přesadí. Pytně, či vy netko tu také v hali alebo pošitko nebylo turnéra, zase vy snadno také trošku aj ja praju raz nehoplúvané mústvo, kýž aj také mústvo, kýž všetko dobuže a da počnem, že pytne čevo som sú druzy snadno trošku žalivý a so prečivo vám hýšte snadno 10% bolé pracuje, alebo prajšte nie, tak to nie.
1: Aj, vy som už jasne všetce, co chce pomôcť je moje tamo mústvo s dobrými rajerami, ten dinky o dobuč, som nekej neobľúvané smutné a nebo prajú. Snadno, niekotrý mústvo dovolko, ktorýž nerade na nás rajer, dokáž on emidžal, so zomu silne smo, ale aj nie neobľúbovano šnic. Kúže musa majú svojich aj fénu, když to tak prajíč môže, môte mámo a tamo tie.
0: Aj tak to by to byť. Aj, sú jednoho prašeno, že ta poprom te cí pokále potom ste a máte to separátnu vitrínu za naše zadkula pokále, že by máte to ste a majú ten osobite miestno, alebo skýra níže nekej posledný komor, co ste a správne?
1: Nie, das ist der von unserer najlübschen Reihe, Eliasa Westwehr. Du hast ein kleines Foto von uns, mit dem Kamerakam, das ist der Schihorika. Ja, morgen muss er wissen, dass du am Jensa da sehen, wo du musst hin.
0: Okay, das ist ein Adjam, so steht am Dost Schmiss. Na ja, Münner Kuschepat, ein Foto von uns auf Instagram, da nasche Storys da immer. Sie müssen, dass du schütze, chipni, kakto, take upara, das ist der Zieh. Snano, potom poži, schon stiri, Zadkula, Beachfinalpokale, Podlas ist der. Ja som niečo slyšal, ale máte tiež leca nové triko, ale ešte popravom, tak ty máš ešte tu staré triko zdraštené, také písané, hej, lila, červené, žlté, ale máte tiež nový merch, tak rec, nové triko a samo se sponzorami, kak tomu?
1: Hej, na špilne Elias, ja sa leca jemo po henčke naprašovač, pohúte lušmili nám snáno tie pulovre, kolor a nojce, ako musel sponzorovač, ja to mi je nový mailku písal, že kus wabener sa nas chino es wüsste mi doppelt kam ich erstmal hat schon nicht so dort billi aber nur da vom relativ ne komplikorne board das so freili hai gerade ha nicke mamo im nasche tanktop hatte pullover
0: super aber das aber ein torst
1: hai da ja eine dobe prasche noch mal lader das da gute snano ja mal gut ja.
0: Okay, müssen wir kurz ein paar chipni hat so tugenza Zambuka Ostos stworte doppelte Sasobu poradzi, alebo hač snáč opravd, že nechtu z druhých mústvov si môže Jensa tu titul zakovať na každý pád, je tiež tojšto kvality na tamnej strane stajne zastúpené, to pokazajú tiež snadné úsledky zakytovariu titula, potajky musíme čipni a bio úsledovania potom vyzvoniče štú, co tu ve veľkým finálu mi očícach na koncu přesadí.

0: Zadkula.
1: Každú pondelu.
2: Prinje kopalske mužstvo Sokova Ralbice Hokej je piatk večer v Kruščicach serbski derby v okresnej Vyšej Lize z 3-0 přečivo prinjemu mužstvu športovej jednotky Kruščice dobilo. Rota celých u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Wauda a Richard Schneider. Ruk zazběh do nové sezóny, v teritoriu západovužického kopalského zvierska by nimale 500 přiladovariov vidžalo. Kmenský derby klasu níže v okresnej líze mes kopariemi z Minakava a Radvoria by so 2-2 skončil, Rú Minakale by 150 přiladovariov vidžalo. Přepytovanie po vorožení budyského tvorstva Divine Jane přes trie pravicarskú skupinu januáre 2025 je so bez úsledka zakončivo. Kajž státne rečníctvo ze Zorielca z Džili nesú so žani vobdželení skučičelio zvěstčič moli, tež nadpad na osoby před budyským modinským klubom Kurti júliu 2024 so dále nepřepytuje. Tež tam nesú moli žanych skučičelio úsledžič, při nadpadže před 2 letoma je pozdatne pravicarská skupina 2 osoby zraniva. Serbská vyšša šula ve Worklecach zahají s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vúknenia. Šulerky a šulerio maja přichodže bude samostatne dživač a so při vúkneniu bude sami organizovač, tež vopkát s médiami maja trénovač, mimo toho zmeja každé štvrť leta každom letniku čežišťo, s ktorým so vo sebe zabieraja. Co by so to od časa sem rádživo, so 2 hodiny od 10 menšinou skruča. Direktorka Diana Šočina praji na naprašovanie, so reaguje s tým na vúžadania dženstnýšieho časa a nádžije so, so s novým novoriadovaniom dječí lepie vúknu a se tež same lepie pomáč vedža. Štornače mladých ľudí z Hornie Vúžice je so obdelilo na letušej akadémii komorno-hučbného svedženia Hornia Vúžica. Miachu 4 dny vúčbu bola uznamných docentov, mes akademistami bieštaj Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kašec. Wobei wopytataj budyský serbský gymnázi. Kurs za mladé hudžbné talenty narodže v Rodzišču naviedovaše čelist profesor Nils Mönkemeyer. Nazvučovanú komornú hudžbu predstaví ju mladí hudžbníci nedeľu s koncertom cirkvi v Barče.
0: Zadkula.
3: Ach, Kala, čo máš týždeň sa očo predvídané?
4: Žence, pondelok. To dáva vizu jenojš.
5: Zadkula, bitch.

0: Zadkula.
1: Naš teda heva.
2: Naš krásne Zadkula Beach spýtol by. A doto sme slyšeli naše neuste zevste s dupkom dževečích, keď všetko miestom sme potajk im hižo druhej hodine našeho dženstnýšieho úsobania a vyzo sme dále Miłoczycach live. Při veľkým finálu našej beach volleyballovej tóre 2026. Turnier je miestom horcej fáze a blížime so všetko dále na piatému finále, prvný pofinále, tu hižo beží. Potajk im aj potom rávo cečemiestno a finále ište pobrachujte. Naša Lucky Loser Challenge, ta tež ište dále beží, to môžu netko ižo riec, zo po příchodnom spevie potom pokročujeme s druhým džilom, prvný džil tunšče so tu ište uodnočí. A potom so zetkame v předrumie tak riec, tu tej Jichanskej hale, tu stej tej rajnišči a potom tam je předrum a tam so potom stajne jeden rajer od všetkých mústvov, kýž nesú se do kaónie fáze aj moli uvojovač, se tam, also so kvalifikovač. Všetci so potom tam prítku zetkajú, so bychme našu challenge dále moli činiť a potom Lucky Losera bôže tiež mytovač. Ale bezo tiež druhej hodince dále super hudba seda, za tutun je dále náš Franz zamojte.
3: Tež ja vítam vás do druhej a s tým poslednej hodine Zadkula Beach Tour 2026. A vo pro hudbu som sa hižo postaral. Janka Hanka zaspieva z nového albuma Vokomiki spiev Zabudené.

0: Pofinale je nimo, rauhacice miestno so nudom záhy a serbská raketa je to šafnová, što iš je v posledných minených cioch letách. Kujže tu spýtal, oni sú so přesadžili v pofinálu přečivo za Buka Allstars z 18 jednače a stia v finálu potek im za Buka Allstars nastúpia v rie v ceče miestno přečivo Jesačom. Hoj. A v finálu serbská raketa přečimo Malinovce. Paralelne chceme netko na druhým rajnišču, potekým nic na tom, že som rávo cečem jestno, převedže našu Lucky Loser Challenge, nedom převesť, tu nekoci sú, ja som nádžiam, to budú ešte jace, ja skrutka ižo raz rozkvadu, što potom po příchodnom spive tu činíme. Ja mám potom tři prašenia na vás. To sú trochovanské prašenia, ja si myslím, nicht aus was, nebude konkret nur Wortmo znać. Tobie Zvuk so so rau. Zetschem jetzt noch sagen, kein Spreine, zieh trochowanske Praschenja, ja nirom na was daju. Wir bottom, bola Franza, bola Haline, a bola Marte, wasch Wortmo zaloguje, steine. A potom, stu ich ne lippe trochuje, betutuch zioch Praschenjach, kombinovane sprinnem Jillom, nasche typuje, respektive Lucky Loser Challenge. Bottom, to so Roma Jesliči, a Double Chair je potom nasch Lucky Loser, okay? Jeden Spiel, a potom my tu quizujeme.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Našara, vo cečem jestno ta beži tam z tej runie 8-7, potajkým snadná to na každý pad ra mies druhým tam Zambuka Ostra z Raja, ale my chceme tu netko našu druhú, náš druhý džil naši Lucky Loser Challenge převesť a tu steja viacore mústva a cedža so na tým obželič, ja som šitko ižo raz rozkvat, netko so potajkým trochu je prvnie prašenie, skrotka přemyslič a potom zalokovač. Kak wulki je náš letuší pokal za dobyčera, kýž tamé prytku na tým podesče stej náš Beno Júd skrutka hore džarží, jenož votalo kaladač, nic nekak ronič a mirič, vieso nic, trochovač, kak wulki tún aparát je. Skrutka přemyslíč, potom nudom votmou napísač. 5, 4, 3, 2, jeden. Vítko so úsledky napísa, ja náš Franz tu mestrujem písa. Tam so 43 cm trochu ja tu. Je zadkula 43 trochu, ale fil je trochu. Peča 43, 39 a 37 a po. Korrektna odmowa je 43,2 cm. Dalej je druhé prašenie, koľko kilometrov je náš suchomobil po džensnišej stácii k letušej bičturie jeho. Nie, nic po džensnišej stácii na našich stáciach doto. Po takým BU 9 stáciou, koľko kilometrov je náš suchomobil jeho. My sme to tak líčili, start stajne tam náš suchomobil odjeďe pri studiu Budešine, potom ke stácii a vyzo zase domoj. Nie, to samsne kaž Loni. Loni sme mali menej stácie, sme mali druhé stácie. De prašenie je samsne, tá distanca pak je hinajša. To by jak vyzo prelohko bylo. 9 stácie dohromady. Najlepšie je netko vieš, že? Ale to je úplne trochu ani přelíčiť, že Češko. Jeden trochu je tu 4 stá, nieže než to kilometrov, 270 kilometrov. 7,5 kilometrov. 450 kilometrov. To je chytro veľa. 450. Sú všetci zalogovali? Hej. Korrektná odmova je 192,8 kilometrov. A netko, posledné prašenie. Koľko mústvo je so dohromady na všetkých stáciách leca v obdželivo? Po takým stajne každú stáciu maximálne 20. Preto sme tie všetko raz naličí, už tu je to kežbo autostanov, môže trošku lepšie trochovať. Ja som vede rúne prvne hodince ešte všetké mústva naličí, všetké odpovedné ličby. 5, 4, 3, 2, 1. Tu sa 110, 120 trochu je, 120? Hej. Tu. To je to opak zrozumené pozaču. Dohromady, na každú stáciu, tam sú vždy 20 so na jednej stácii. Čo to prašno?
1: Zählen die Mannschaften oder wie oft Teams teilgenommen haben?
0: Der Mustwa, kýž sú so v obdželili, potek im tiež dvojc, also každú stáciu šetce 20 čo maximálne a potom kurz žibit. Potek im 108, že sa čo tá maximálna líčba. Ja. Was ist eine Chance, an jetzt napisać? Zu napisał?
2: Petra
0: Stutz. Okay. Da brauche ich Wortmo, also 160. Also, hi. Da ja, wo brauche ich logisch, da hätte ich Rekord, was da wie nach Bitstore. Da brauche ich ihm zu, nasche, trochu ans gepraschen, aber ich muss nicht geschieht, go wo, noch schieme, ab und dann prime, stuhe nach Sack Loser.
3: I caught it bad just today.

Bech do šest stacijo Nuknice při Baráce mjestu im ze šest mústvami. To by tež rejně, o to žádná reč, ale když vidíš, jakou dimenziu to mjeste má, jara kul, vysče, opravdu super.

Dryden za Malinovky. Máte Kobal s ďalším nádavkom. Silný nádavok napravo dozadu. Máte Nux Pšivžatrom. Hej, tam je trošku adresa falová, obrachová. Tak, so je Bull Delepadne C1. Máte Kobal smíšte raz. Napiatosť stupa, bohužel dosaka. Tak so ste C2 jeden dup, chceme si tu ešte live obladač. Holca serbské rakete Diana s nadávkom. Silný nadávok u Toreka, trošku předouji. C tu ste, my si příchodne spiju naposkáme a potom zase si tu obladáme.

Secha, Secha Rosudna, Sajba, Soturaje, Znoha, Snadne, Stau, Styri, Styri, Runje, Malinov, Diuruna, Lidokische, Bultu, Horeka, na, hej, na Drevo, Pšišov, to je vizor, tuž stajne te užadanie, Bobkec, Jichanske Hali, tu máme verš, tu nie je pše vysoký, tak zo dobia som ústva tu tiež trošku na to připodobnič, potom trošku nišo přistajč, tiež přiúzač a dobia opravdže jara čiste byč. Tu keď ševak, keď kec búl so dotkne, verša potom so odfizda. 5-4 za serbskú raketu. Matej Kobo přiúza, Diana přistaj a silný nadbier, ale přiúzate, respektíve direktne so preky. Trošku daleko přistajne do bloka. Takže tam má sem stajne a potom sú Malinovky z Božovny, môža urunač, peč, peč. A Jozef Krauc s nárokom. Levica, tiež niečo osobité v volejbulu. Je to toho za přístaj. Nadpie, dosaka, Kilian Siš. Tu, aj, nie je pravie. Trichu bul, dosaka, šešť peč za Malinovky. Jozef Krauc znova. Ale předáloko, Rune ještě tak uladal a ruce ročo ščanou Tiberius, statník, tobě. Matinuk, nitko šišč, šišč, šišč peč, Matinuk s nadalkom, šišč, šišč, pravě. Nadalk dosaka, 7-6, na tuto městě již raz vůlky džak, šako jsou naše úsobaně ke konci kila. Na Bobkec Vojbu a všetkých, ktorí sú tu koho, dokoho, okoho Bobkec Jichanskej hale tu všetko spriotovali a nám tiež lieca zase na švulky finále tu zmožnili, čo zase perfektne tu tiež svieca. A netko môža som Malinovky trošku odsadžiť, 2 dotka je předskoka 8-6. Jana Nadalkom od Horeka. Nie, Antoni Rebe to je vodajče, Diana aj na tamnom boku. 7-8. Kilian Siš má búl spriotovaný za nadávok. Dosredža přiúzate od Jozefa Krauca nic ideálne, tak zrobí sa od Horeka preký rač s normálnym přiúzom a potom opravdu silný nadbier. Tady krečmo sreč blok a preký. 8-8 tu stejí nieko skrotkajša svúčbu a potom smieme tu nadžiomne live do večeria. Hej, slyšeč a skrotky interview ešte. I get those goosebumps every time, yeah.